Chci to vidět, kdo díš, kdo díš, díš, tak, kdo wop, mek, šuji, kud, rapik, díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo díš, kdo